0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.

veseli. Dnes jsou v pekle všichni veselí, dnes jsou v pekle všichni veselí, jsou veselí, protože slyšeli, že náš svět se hroutí a že jsme v pekle.

0: stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si...

býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplenu. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: zlepší vzhled. okna@hned.cz
1: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
2: Zach Wild a jeho Black Label Society.
1: Veselá parta Aylstorm.
2: I Američané Savatage a Testament.
1: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
3: Dobré ráno, bylo 6 hodin. Posloucháte
4: Hey Radio.
5: Hey Radio.
6: Full time, rock for you.
7: Radio Hey.

Dobré jítro všem, kteří procitli tohoto rána, aby se nastartovali a rozhodli se budovat rozvinutý kapitalismus. Budíš vám v pekle nebo na nebi to připočteno k dobru. Jdeme se rozpohybovat super hudbou, alespoň dle mého uvážení. Buďte stateční a buďte dobří. Sono Giorgino, basta Evi auguro un buongiorno.

Suicide Blunt, hlavní single 7. studiova alba Inexis z roku 1990. Napsali ji členové Michael Hutchins a Andrew Ferris, poté co se kapela v roce 89 po roční pauze dala znovu dohromady a název písně pochází z noci, kdy se Hutchins a jeho tehdejší přítelkyně Kylie Minogue zúčastnili premiéry romantického dramatu z roku 1989 The Delinquents. V němž Minogue hraje hlavní roli. No, ale to není tak ani tak podstatné. Ono na premiéře měla na sobě blond paruku, jejíž barvu nazvala Suicide Blunt. Tak, abyste věděli, kudy vane vítr. No a pojďme se podívat na ty základní informace, jakože dnes je 22. července, slaví podle českého kalendáře se také svátek Magdalény, nebo Magdy, chcete-li. Z mezinárodních a světových dnů připadá na toto datum například Světový den křehkého X. To je neuvěřitelné. Mezinárodní den lásky a vděčnosti. Och, bože můj, jiné city. Nebo den mangových plodů. No, kdo toto vymýšlí, ten musí mít v hlavě zajímavý kruhový objezd, nemyslíte?

0: kluby, ze kterých jsem se pokakal, když jsem se vrátil z vojny. Jedna byla tadlenská, druhá byla Europe to Final Countdown. To byly časy, co? No nic, přátelé, Kiri, to byla samozřejmě skladbička od kapely Mr. Mister, byla vydána kolem Vánoc roku 85. No a v březnu 86. se umístila na prvním místě americké hitparády Billboard 100. To se samozřejmě pamatuju jako Šemíka hříbě. No nic, napsal to John Lang, který je spoluautorem písní na všech albech. A mimochodem existuje mýtus, že zpěvák Richard Page napsal píseň Kiri, když ležel v nemocniční posteli poté, co byl napaden. A byl to John Lang, který byl napaden 3 roky před vznikem písně. Lang prohlásil, že incident s písní prý nemá nic společného. Těžko říci, kde je pravda. Co říkáte?
1: Dobře, Jirko. Dobře, dobře.
0: Tak, jdeme za slovenským folklorem současnosti. Je tady kapela Tibor Bushmill Band z Dolného Chubína. Ano, to je neuvěřitelné, ale to jsou oni. Půjčil jsem si jednou radosti a už zůstali v mé stáji. Festivalová injekce jako hrom.

Star my heart, sexuální mlátičky Mötley Crüe, doufejme, že vás pobavili. Hele, taková to muzika je šílená, když jedete za volantem, jo, mě to vždycky nakopne. To, co předvádím potom za volantem, to už, to je něco podobné, jako když Sněhurka potkala 7 trpaslíků v kreslaném pornu. Hele, máme tady rok 2005, jo, a to tento den. A výzkum jedné z britských pojišťoven prokazuje, že zpěv při řízení, za volantem samozřejmě, než budete řídit domácnost a budete si u toho zpívat. Takže stimuluje mysl. No ale fakt, jako, takže za volantem, když si zpíváte, tak to stimuluje mysl. Musíte si ale vybrat ten správný song. Nervózní a destruktivní písně vedou k hazardnímu řízení. Tak já nevím, toto byl výborný rock'n'roll. Rock'n'roll vždycky, jakože je fajn, jako vadí vám rock'n'roll nebo co?

0: Poslyšte, na jednom serveru, já nebudu hlásit, že to je TNCZ, abych je zbytečně nepomlouval, tak píšou, že bude hnusné počasí a podobně, takové větičky na začátku. Pak se podívám z okna, krásné sluníčko, Oscar leze v 6 hodin a skoro 35 minutek na Hej Rádiu a pak klesnu trošku níž, teda nemyslím s tím libidem nebo sám sobě si, ale tady v těch článcích a tady píšou, že první polovina léta přepsala historické tabulky. V Česku jsme naměřili neuvěřitelných 1,40 a tak dále a tak dále. A podle klimatologa, a teď dobře poslouchejte, sledujte tok mých myšlenek. Podle klimatologa Pavla Faška nemusí být takovým vedrům konec. Není prý sice pravděpodobné, že by se vedra o slovo přihlásila ve stejném rozsahu, vyloučit to ale nelze. Chápete, jakou předpověď nám dává tato zločinecká organizace? Ježmanko,
1: to je právě dídou ke zdi.

0: Nebudeme zpívat hlavně v neděli, kdy bude mít Anička svátek. Če má hlad, če má hlad. Joe Cocker Španěl a já jsem byla jednou z posledních koncertů, který byl tady v Ostravě. Mohu říct si, při této skladbě tančila a skákala celá hala. To je dobrý mejdan, jako, musím uznat, jako.
1: Anče, Anče má hlad.
0: Chill se vás na něco zeptám. Když jste na dovolené, přivážíte si nějaký suvenýr? Já vím, že z některých zemí se nesmí přivézt ani mušle, když na to přijde. Ovšem, to, co se tady povedlo jedné paničce, turistka z Milána, totiž přivezla naspět na Sardinii 40 kg křemenného písku. Nevím, jak to tam dopravila, možná že svým nějakým trambusem, který jí, a teď si vemte, že ten křemený písek její rodina před 50 lety odvezla z tamní pláže, aby si zkrášlila zahrádku. No a tato turistka z Milána vrácení materiálu splnila poslední přání své matky, takže čorla 40 kg, tady to zase po letech vrátí, no to je život, to je život. Asi něco podobného, jako prožíval Bon Scott, když ještě zpíval o tom syfilisu, o kapavce vlastně, kapavka to byla, a nazvali to...

na hodinky, že máme 6 hodin, 49 minut a 3 čtvrtě sekund. To je blbojda. No ale končí nám první hodinka dnešního ranního baštění s Vlastičem na Hej Rádiu, aby se posouváte dále. Příští hodince si toho zase něco trošku více řekneme, ale hlavně zahrajeme dobré ráno. A pokud spěcháte na cestu do práce, tak povalu, práce není zajíst a vám neuteče.

si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Raněli 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK v Raněli v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest v Raněli do 31. července předprodeji za zvýhodněnou cenu 600 Kč. Kýpa Fest v Raněli 2026. Sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.

To byly Buck Cherry a skladbička Let's Get Wild. Ranní bašta vstupuje do své druhé fáze. Dobrý den, buongiorno, guten tag, čejičko, běty, chuapaky, dobré útro, joregeld, dobrý den, vítajte, no i zdravstvujte. I am George, George Best. A toto je balada o špinavých fuzeklí. Špalek na scénu, kabáti doprovod.

Skvělá akustika, jeden z divokých koní města je minulou sobotu perfektně zahrál, je Libor Gora, skvělý zpěv. No a samozřejmě, pokud chcete vidět, tak 31. z července budou v Ostravě Bartovicích, ale to už si najdete samozřejmě. Teď pojďme do kalendária. Dva roky po válce, píše se rok 1947, kdy vám to náhodou uletělo, tak v rodině Herlio se rodí malej Don, pozdější světová megahvězda kapely Eagles. Roky šly dál a v 53. minulého století přichází na svět Brian Howe, zpěvák Bad Company. Ty si dneska ještě možná stihnu dát. No a tři roky po něm vyplaval na povrch Mick Pointer, bubeník slavných Merlion. V procházení historií mě zaujal rok 1971 a ikonický záběr videoklipu, protože v ten den natáčejí v Anglii John a Yoko promofilm k písni Imagine. Dnešní záběry obsahují ranní procházku mlhou a ukazují Johna Lennona, jak hraje na piano v bílé vymalovaném pokoji. To je začátek té skladby. Ale nebylo vždy veselo až milo. Tento den nás opustilo pár zajímavých jmen a hlasů. Například v roce 2007 tragicky zasíná život Pavly Kapitánové. A loni George Quinman z nizozemských Golden Earring, kteří už spouštějí svůj song na Hey Radio. No a co nemůžu zapomenout, tak to je jasné. Hlavně požívat života, degustátor všeho, co teklo, co se jedlo, hulilo nebo šňupalo, božský Ozzy. I na toho snad ještě stačí dojít, než mi vystřídá, vystrhá dvě O. Co se rozvíjete v závěru? Golden Earring, Run of Love, je právě zde.

Rocky Balboa. Jen vám chci říct, že Clash Radio je best. Pokaždý, když jdu do ringu, tak si ho naladím a ostatní frajeři slíznou KO. Radio Hey, Rock on Air Everyday.

Nebezpečně skvělý a šílení, Electric Cowboy, We Got The Muse, a teď už pojďme, máme 7 hodin 21, no skoro 22 minutek k tomu. Aktuálně je okolo 12 až 15 stupňů Celsia a dnešní teploty by měly vystoupit k 25 možná a zatím svítí oskárek, ale bacha, je to takové zubaté sluníčko. A jdeme za Def Leppard, ti mají od svého založení v roce 76, ano, to už je přesně tolik roku. Převážně stabilní sestavu a nikdy se nerozpadli. Basák Rick Savage je jediným členem, který od svého založení je původním členem. Krátce poté se k ním připojil frontman John Elliott, Rick Allen, Phil Collen a Vivian Campbell jsou také ve skupině již několik desetiletí. Přičemž Campbell byl naposledy, kdo se k ním připojil po smrti Steva Clarka v roce 1991. Byl to na Silvestra a udusil se s vratkami. Nerozpadli se ani po Allenově hrozné nehodě, při níž přišel o ruku. Našli tedy způsob, jak pokračovat jako kapela, i když Allen upravil svou metodu bubnování. Def Leppard mají od roku 26 venku 12 alb a 13. je na světě. A původně hned z kraje roku to byla skladbička Rejoice, kterou věnovali všem z kraje tohoto roku. Tak tady je novinka.

0: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
1: Zach Wild a jeho Black Label Society,
0: veselá parta Aylstorm,
1: i Američané Savatage a Testament,
0: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
1: To je festival Rock Castle.
0: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

0: Bo byla to skladba, byl to úvodní song v pořadí pátého studiového alba této thrashmetalové legendy Slayer. Samozřejmě album bylo nahráno v roce 89, vydáno bylo o rok později, v 90. roce, a bylo vydáno tak, že se umístil na 40. místě žebříčku Billboard 200. Takže ve své podstatě je to ikonistická záležitost pro fajnšmekry samozřejmě, ale pozor, přišel tady zajímavý mail, a přestože bych hledal nějakou jinou verzi, třeba rokovější, přesto si dovolím střihnout originál a mějte mě za to rádi. Prosím vás o zahraní písničky od Bee Gees, How Deep Is Your Love, pro mého kamaráda Romana Fizera, který má dneska narozeniny a slaví 57. číslo. Všechno nejlepší a především zdraví mu přeje Januel, Rudík, Lukáš, Venca, Janču, syn Samuel a celá family. Moc krát děkuji a vám do rádia přeje hezký den, Januel.
1: No tož to je ono.

zpívá po ránu ministr. Ano, klempíř nesedí na střeše a nedělá střechy. No nic, přátelé, myslím si, že je nejvyšší čas to pomalinku a jistě přepnout. Já jsem se právě dozvěděl velmi zajímavou informaci, klidně se s ní o vás s vámi o ní podělím, protože je tak výživná a tak pravdivá, že je z toho až hamba, když to vezmete. Protože pivo je bezpodmínečně nejlepším vynálezem lidstva, se zjistilo. Tak samozřejmě vynález kola byl taky skvělý počin, avšak zdaleka se nehodí k vepřovému tak dobře jako právě pivo, ale já jsem chtěl říci, že musíme jít na H2O. Ano, H2O, jestli víte, co je to H2O, to jsou hejáčtí dva ogaři. Jistě, že by mohli říct někdo hejáčtí dva ocasy, jako to taky by mohlo klidně projít, ale neprojde, protože na druhé straně už je perníkový táta Milan Krčil připravený zase exhibovat jeho slovní striptýz, bude na nejvyšší možný úrovni a věřím tomu, že si ho společně užijeme všichni. Tak tedy je středa, jeho tam 22. Osamělá rána osamělá Magda bloudila ránem, protože má dneska svátek, tak ji nezapomeňte popřát. No a mít se nad věcí, být v pohodě a nepamatovat si, co bylo. Bude hůř. Takže dau!

0: stanice, výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

Dámy a pánové, krásné dobré ráno, o něco dříve. Ano, skončíme si zvuk, ještě světla a všechno ostatní kolem, taky dobrý kafe a po celý po ránu. Jdeme. Jinak, Jirko, děkujeme za úžasné předání slova. Byl jsi úžasný, skvělý. Zase humor. Akorát jsme nevěděli, které dveře jsme otevřeli, když jsme slyšeli Bee Gees. Ale jo, bylo to rádio, hej. Hezké ráno.

nám píšete úžasnou věc, zahrát Ozzyho, Ozzy Osbourne, zazpomínat, protože už je to rok, co odešel, což je neskutečné, a teďka, když jste to napsali, tak vůbec tomu nechci ani věřit, jak to letí, jak je to rychlý.

0: Hejradio.cz.
1: Bylo 8 hodin.
0: Posloucháte
1: Hejradio.
2: Full time rock for you.
0: Radio Hey. Radio Hey.
3: Memory. Your lamb light.
4: 22 v kalendáři. 22.7. Červenec. Druhá minuta po celé po 8 ranní. Hezké ráno, ranní éter. Ranní proud, který vám přináší stavební holding.

Je to úplně jasné, že jsme nastartovali dánskou formaci a sestavou Volbeat. 16 minuta je tady, po celé po 8 ranní Bonfire. Zabrouzdáme do Německa, projdeme si další top hity.

Dámy a pánové, Bonfire, ano, je to tak, jako další Freedom Call, 8.30, Honza Riedl naskočí, hlavní tahy v České republice.

malý okamžik po 20. minutě po 8. dorazí také Ozzy Osbourne. Vámi oblíbený, samozřejmě námi všemi. Skvělý Ozzy. Full Time Rock For You.

Přátelé, úžasná 4.80.1984 německý Halloween. Power metalová formace sestava Michal Kiske a spol.

0: frekvence rádia. Hej, vám jsou už od raního času k dispozici a k dispozici je i náš skvělý tiskový mluvčí České republiky, ředitelství silnic a dálnic Honza Riedl. Honzo, i vám krásné ráno, slyšíme se.
1: Slyšíme se krásně, dobré ráno, perfektní signál.
0: Dobré ranko, ano, trošku nám to tam někde, ale nevím, to je možná u mě nebo někde nějaký vítr, nevím, asi nemáme
1: moment,
0: střechu.
1: Udělám jednu maličkou úku a teď už je to určitě nejlepší signál.
0: No tak pozor, pozor, Honzo, teď je to úplně nejlepší signál. Ano, přesně tak, z kuchyňského studia. Honza Riedl, Honzo, silnice nás budou zajímat. Já ještě řeknu takovou perličku, já mám také informace. Jo, nejenom ředitelství silnice dálnice, ale já mám dneska z magistrátu Prahy informaci, že před hlavním nádražím v Praze se bude dělat nový přechod pro chodce. Vzniknou tam a vyrostou tam také krásné nové stromy, usadí se to zelení a bude to úplně nové. Bude to nové tam.
1: No, tak no to je báječný, to je báječný. Tak já začnu jezdit vlakem, abych si tam mohl přejít silnici. Hele, já bych se vrátil s dovolením na dálnice a na silnice první třídy. Já pro některé úpravy nemám až tak úplně jako horoucí pochopení, ale třeba jenom nevím nějaký detaily. Pojďme se podívat, jak jezdí teďka doprava. Před chvíličkou jsem mluvil s našima dispečerama na Národním dopravním informačním centru a ty byli takový jako optimistický, jako by se zrovna čerstvé přeslazené kávy napili, to znamená, že se jezdí krásně a plynule. V tuhle chvíli opravdu ano, dobře, tak je kolonka na jednice klasická, ta už tam musí být, jinak bychom se nevyznali na těch dálnicích před Brnem od kilometru 182 na 196, je tam zdržení kolem 20 minut, je to především pro náklad, tak trpělivost, tady už si prosím kucí s velkýma volantama a holky s velkýma volantama počítáte. Potom na D1, teda na pražském okruhu na D0 směrem k D1 od plzeňský D5, tak tam je zdržení kolem 15 minut, kvůli tomu se ucpává samozřejmě i D5, to je ten klasický jev dopravní přesycené kolonky dojezdu D5 do Prahy, tam je na té D5 se tam čeká taky 15 minut, což už je trošku jako méně příjemný, chápu, cítím s vámi, byl jsem tam taky párkrát. V opačném směru je ovšem ten pražský okruh taky plnější, tam je taky zdržení kolem 10-12 minut, mi teďka hází dopravní model. A koukám, ještě tady je zmínka na D10, to je od Mladé Boleslavy, respektive zřejmě od Staré Boleslavy, pozor, těch Boleslaví je víc, trošku nás obkličujou tady z východu, tak na D10 byla tam nějaká nehoda, ale lasí mi to tady bez kolony, to znamená, jeďte tam opatrně, kdyby tam byl nějaký drncanec na straně, tak jenom příliš nekoukat na odhad příčin, spíš koukat před volant, jestli tam náhodou není ještě nějaká naše údržba nebo tak něco.
0: Já si myslím, že informace je úplně ideální, protože Češi už jsou víceméně u moře. Teď je to zase nastane takovej ten boom 15. srpna někde tam okolo, prostě až se budou vracet, jako jo, jasný. Jako teďka to máme Honzo v klidu. Teď skutečně naše éterové vysílání a náš vlastně briefing, jak se říká v České republice z vln a frekvencí rádia, hej, je takový klidnější, je to jasné, je to tímhle s tím. Já jsem se chtěl zeptat na tu dálnici, o které my jsme hovořili, vlastně nedlouho, nebo není to tak dlouho, Karlovy Vary, Praha, tam to vypadá jak, protože tady mám nějaký dotaz, jak se už jezdí z Prahy do Karlových Varů, no tak asi normálně ne, nebo jak to tam vypadá, jako je tam něco jinak, nebo jak to tam je?
1: No tak jestli máte volant a dálniční známku, tak jeďte úplně normálně podle navigace, ale v každém případě asi samozřejmě, že nebudu žertovat příliš a utahovat si tady z dotazů vážených posluchačů, ale samozřejmě, že to míří na tempo výstavby dálnice D6, který je skutečně monumentální, protože na celý D6 teďka stavíme 27 kilometrů, který postupně letos a příští rok budeme dávat do provozu. To znamená, tam už zbyde opravdu těch posledních, ale teďka fakt jako to nechci úplně tak jakože odpasu. Já si myslím, že tam nebude chybět ani 15 kilometrů před Varama dostavět. A to je zároveň úsek, který už máme vlastně stavebně připravený. Máme všechny projekty a dokumenty v mašličkách. Myslím, že se to soutěží. To znamená, ještě letos před koncem roku. Ano, ještě letos před koncem roku bychom chtěli ty poslední kilometry před Varama zahajovat. Takže v roce 29, to je dvojka a devítka, 29 chceme jezdit z Varů do Prahy a z Prahy do Varů opravdu už po dálnici. Krásný. Škoda, že se toho barťák nedožil.
0: Ale krásný. Hele, Honzo, máme prostě už teďka čas, je prázdninový čas, tak si jdem zahrát, co říkáte, jdem si zahrát beach volleyball třeba. Hrajete volleyball nebo nějaký sport? Takovejhle, Honzo, máte rád sport?
1: Já jsem kupil jednou prdlo mi v koleni a šel jsem zase jako do bufetu. Hele, spíš si myslím, že než nějaký sporty, tak já vám řeknu ještě nějaký asfalty. Moc chci poprosit o velikánskou trpělivost do Teplic v severních Čechách. Teplice, my jsme tam teďka začali měnit kompletně vozovku, ale se vším všady, to znamená i s vodněním, s dopravním značením, se vším na silnici 13, na průtahu Teplicema. Je to hlavně takhle na tahu, jako když jedete do Teplice

0: od Chlumce, Ústí, od Děčína, tak tam je to teďka opravdu jako jeden velký maglajs, udělali jsme z toho jednosměrku, děláme to vlastně tak jako za půl provozu musí po objízdné trase kolem nádraží, no opravdu fakt je to krakopání, je to tam na 2 měsíce, ale bude tam potom opravdu povrch, který si myslím, že bude mít životnost nějakých 16-18 let, tak si ho hleďte, to je jedna informace. Druhá informace je, myslím si, že poměrně jásavá, kterou ocení speciálně velikánský volanty, protože na trase mezi Plzní a Pískem, tak doteďka ještě pořád projíždíte a musíte tam brzdit na 50. Víte, že to jezdíte na 50, že jako nic rychlejšího, jo? Hněvkov a Sedlice, to je takhle opravdu jako drobounko, možná trošku blíž k Písku, tak my tady Hněvkov a Sedlice obejdeme obchvatem. Máme na to podepsanou smlouvu, máme na to prachy, nějakých 800 milionů, začneme teďka hnedka v září, myslím si, že to bude hnedka první týden, domluvám tam termín se stavbou a začneme stavět a tady ten obchvat bude hotový do 2 let, to znamená za 2 roky budete, možná i dřív, ale to teďka nemůžu, ještě jsme nehráli, tak nemůžu jako slibovat něco, tak Hněvkov a Sedlice mezi Plzní a Pískem už budeme míjet jenom z úctivé vzdálenosti, budeme kynout my od volantů v těm lidem, kterým dosud jezdíme pod bokny a ti lidé z oken nám kynout nebudou, budou mít radu, že se nás bavili.
1: Dobře, Honzo, vyčerpávající informace, já se budu těšit na další prázdninový briefing s vámi. Ředitel si silnice reálně jsem zarýdl, díky moc a mějte úspěšný den, Honzo, děkujeme.
0: Na všechny z vás se těším tuhle sobotu na dní otevřené dálnice D35 Ostro Vysoké Mýto mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem za Pardubickem a ať tam všichni v 10 jste, všem vám potřesu rukou. A kdo chcete, můžete mi i nakopat, pokud se vám na silnicích něco nelíbí, ale tak jako uvidíme, jak to dopadne. Těším se a krásný týden.
1: Ano, to je ta avizovaná nádherná akce, vlastně One Man Show, Honza Riedl, my tam budeme taky se světlama, se zvukem, jo, bude tam rachot, bude to tam veliký, tak jo, Honzo, děkujeme za krásný závěr, mějte se hezky.
0: Krásné léto.
2: Full time rock for you.

Čas vám letí, dámy a pánové, za pouhé 3 minuty, 3 čtvrtě na 9. Hezké ráno vám všem, Kenny Moore, velmi příjemně pohodově. Máme tady další informaci a ta se tak nějak trochu týká sportu, ale je to tak. Hotel i dvě ledové plochy, hala pro Sáblíkovou má vyjít na 3,6 miliardy korun.

Další parádní muzikál to Aerosmith, Marilyn Manson, to je další interpret tady na našem radním playlistu, krátce po 8:45. Hezké ráno.

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rockové právní služby v rytmu nejlepší rockové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@akněmcova.cz.
1: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
2: Hey Radio. Hey Radio.
3: Ano, je to tak, vy posloucháte Radio Hej a pozor, nejenom v České republice, ale samozřejmě i na Slovensku, protože mi napsal Palo, jak se říká, až správně jmenuje tady po slovensky Pavel. Palo mi napsal: Milane, prosím o zahratě písničky nebo skladby, jako já to budu překládat, Palo, jo? Skladby Jackpot od kapely Euphory. Je to možné, je to tady, je to možné.

Kapela Traktor, 14:15. Dáme si počasí, tentokrát nově s Lenkou. To vypadá, že Verča má dovolenou, no, tak...

0: Tak pojďme vyzkoušet nové počasí.
1: Počasí. Dnes bude polojasno až oblačno. Ojediněle déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Na Moravě až 26. Teplota v 1000 metrech kolem 15 a foukat bude mírný vítr západních směrů. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.
0: Leni, dobrý, hele. Je to podobný, hodně podobný, Verče. Prostě, já bych řekl holky z jednoho vrhu, no. Tak, jdeme na, Laďa.

0: Je to tady ten správný čas pro naše krajánky, exkluzivně na vlnách a frekvencích rádia, hej, tak Luďku, máš prostor, pojď na to.
1: No tak, vážení přátelé, asi takhle. Zbystře se laskavě, hlavně vy, kteří se zajímáte o to, tedy především o to, jaké bude počasí. Dnes 22. července bude nejen u nás, ale i u vás, ba dokonce po celém světě jasno, polojasno, oblačno a zataženo, vítr místy, silný vítr, bude taky déšť, krupobytí, hurikány, tornáda. Teploty se budou, vážení přátelé, pohybovat mezi minus 51 až plus 45. A co je zvlášť důležité, bio na trojce. Pro rádio, hej, Luděk Zamsta.
0: Luďku, to jsme vzali od jižního až po severní pol, to bylo nádherný počasí. Václav, Václav, jestli jsi připravený, jakože ano, určitě, ty jsi vždycky připravený, pojďme na dopravu.
1: Apeluji, Milane, apeluji všechny řidiče na tato má slova. Za mne je vždy zásadní a výstavní situace dopravní. Ťukance, bouračky, pomačkané plechy, o tom, že je přednost zprava, vědí snad i blechy. 130 na dálnici, 50 v obci, ve svých fárech překračují nafoukaní sobci. Kdo nedrží se pravidel, vyhláškou nezná skvěle, ať raději svět brázdí pěšky, nebo ať jde. A tomu doporučuji vřele, opravdu. Pro rádio, hej, dokonalý vás.
0: Václavé, úžasné to bylo, úžasné. Ano, tleskáme tady všichni ve studiu. Každopádně ještě tam by měl být Kryšot. Kryšote, pojďme na informace.
2: Ano, tak pane, vodíteli, poslouchejte, vodíteli, dobře, pane Kryšio, důle, kruže. Včera ve večerních hodinách jsme dostali hlášení, že v obci Prkeniče nad Doubravou byla přepadena vyhlášená večerka. Když jsem blesku rychle dorazil na místo činu, tak jsem zjistil, že během vyhlašování večerky na letním táboře přepadl skauty stež k podomově. Vítomí skauti, já už se těšil a broušel jsem si zuby na nějakého zloděje a volí stež k podomově. Co pak to je nějaká reči dívar, rozmaria, ulala, děkuji vám pěkně pro rádio, hej, zmrz.
0: Krišo, to děkujeme, tak teď budeme se kluci na vás slyšet zase v dalším pořadu Krajánci. Díky moc!

Další skladbecká, Barta Moutred. Za okamžik, 9:45 a my jdeme do finiše, do finále. Švýcaři krokus ještě. A potom se chopí žezla náš kamarád, kolega Aleš Konopka, krátce po celé po desáté.

čtvrtě na 10, je to tady. Poslední informace, společně s muzikou na českém trhu se brzy objeví konkurence zavedených drogerií i fast foodů. Čeští zákazníci budou mít také více možností k nákupu levného zboží, už teď aktuálně na novinky.cz. Myslím si, že bude dnes panovat velmi příjemné a pohodové počasí, které si taktéž užijete. V sobotu čekejme 27.

Pomalu, ale jistě se s vámi loučí ranní éter, ranní směna. Můj celý manšaft. Karle, má to cenu jmenovat? Co? Má to cenu jmenovat?

To, co jsme čekali, že se ozve náš Luďa, samozřejmě technik z Poděbrad, který v tuhle chvíli leží na lehátku. Tebe taky zdravíme, to víš, že jo? Ty tak říkám, že jsem se líp neučil, tyvo. Neudělal si elektrotechnickou průmku, tyvo.

zdravíte nás. Roman nás konkrétně zdraví z Kutné Hory. Romane, zdravíme. A Roman nám píše, Mildo, ještě jednu, alespoň ještě jednu.

Ale bude to na knop, jo? Bude to jen tak, tak jsem chtěl říct, těsný, ale dáme to tam. Tak fešáci, pojďte a my se loučíme. A my vám moc děkujeme. Ahoj!

Vítáme vás v našem relaxačním centru. Zaujměte pozici lotosového květu. Teď uchopte své pivo a napijte se. A nyní relaxujte při poslechu nebeské hudby, která právě přichází na vlnách rádia Hey!

0: Chceš být duševně čistý? Tak relaxuj při poslechu Rádia Hej.
1: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema Barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema Barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema Barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradišťská 407, areál JIP, Staré Hradiště.

0: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Braněny 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK Braněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest v Braněny do 31. července před prodeji za zvýhodněnou cenu 600 korun. Kýpa Fest v Braněny 2026. Sobotu 12. září. Poslouchej rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
1: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
2: Hej rádio.
3: Full time rock for you. Rádio Hej. Rádio Hej.

0: hejradio.cz.
1: 10. hodina odbyla, chlapci a děvčata, a tudíž bylo přepojeno z pardubického studia do toho opavského a štíhlého Big Byťáka Milana Krčila střídá moje robustní maličkost Aleš Konopka. A já vám přeju hezké středeční dopoledne s datem 22. července. Informace všeho druhu a kvalitní rok pokračuje na rádiu Hej, pochopitelně dál. No a protože nás bohužel přesně před rokem opustil princ temnot Ozzy Osbourne, tak si teď ze startu pustíme jeho pecku z alba Osmosis, nazvanou Perry Mason, vydanou roku 1995. A já vám přeju parádní poslech.
2: Je středa, buď s Alešem na Hej až do oběda. Rádio.

0: Korpíci na rádiu, hej! Tak a přátelé, popojedem v našem dopoledním programu. Rockovou muziku teď vystřídá, ale jen na chviličku, Rosnička Lenka, a ta vám sdělí, jaké bude dneska počasí. Tak snad to uhodne, no.
1: Počasí, počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno. Ojedinělé déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Na Moravě až 26. Teplota v 1000 metrech kolem 15. A foukat bude mírný vítr západních směrů. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.
3: Hej rádio. Hej rádio, klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej rádio, na nic si nehrajem, prostě hrajem. Hej.

0: Iron Maiden na rádiu, hej. A já musím, dámy a pánové, chlapce a děvčata, splnit jednu objednávku. Honzovi do Portugalska budeme právě hrát další song na našem rádiu. A když do Portugalska, tak jedině portugalskou kapelu Moonspell a song Last of Them. Tak Honzo, užij si to.
1: Rádio Hej a song

Spal jsme hráli do Portugalska Honzovi. No a přátelé, když už jsme u těch písníček na přání, tak jsem si vzpomněl na jeden for. On je jakože hodně drsný, jo, ale já musím.

Určitě jste každý z vás, rockerů, zažili jednou dlouhej flám. To byl Alligator, jsme na rádiu Hej. A Dopravní Express nám právě teď přináší Vlaďka.

0: Dopravní expres.
1: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 183. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 20 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než půl hodiny. A s kolonou z důvodu velmi silného provozu počítejte také na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 20 minut. Z tohoto důvodu se tvoří kolona už i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 7. až 0. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 30 minut. A porouchané osobní vozidlo nepřehlédněte na dálnici D1 na 14. kilometru na trase z Prahy do Brna. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Blačka.

0: Kapela Lauter a jejich song Pekle. A to mi připomnělo, jak se ptá neboštík neboštíka, tak co, jak se žije v ráji? Ani se neptej, práce až nad hlavu a někdy makáme i 16 hodin denně. Nekecej, jak to? No nejsou lidi.
1: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
2: Jenej.

0: If I Can't Fly. No a videa, utíká nám to dneska opět. Máme 4 minuty po 11. hodině. A stále posloucháte Rádio Hej a dopolední středeční éter z opavského studia. No, čeká nás ještě spousta muziky a taky informací. No a já tady, kamarádi, čtu, že jedna slečna náhle ukončila svůj 5letý vztah poté, co jí fotbalista Jamal napsal na Instagramu. Hned pár dní na to se s ní stala oficiální přítelkyně, teď už mistra světa ve fotbale. Ona samozřejmě tyhle pomluvy vyvrací a tvrdí, že proběhlo o dost víc zpráv, než spolu vůbec začali chodit. No, jak se říká, láska na první pohled, nebo v tomto případě láska na druhou zprávu, anebo že by zlatokopka?
1: Pohodička, hlavně se směj.
2: Aha. Vyhni se pitomcům a bude ti hej.

0: nejsem žádná zlatokopka. To, že jsem si vzala tu velkou peněženku, je úplná náhoda. A vůbec, botičky se hodí.
1: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
3: Rádio Hej.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno. Ojediněle déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Na Moravě až 26. Teplota v 1000 metrech kolem 15. A foukat bude mírný vítr západních směrů. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.

0: Radio.cz.
1: Bruce Dickinson nám dohrál na rádiu, hej, a my se teď musíme podívat opět do kalendáře, tak jak to děláme každý den, abychom zjistili, kdo má dneska jmeniny. Dneska máme středu 22. července a svátek má Magdaléna. Ženské křestní jméno Magdaléna pochází z hebrejštiny, překládá se jako žena z Magdaly nebo Magdalská. Magdala bylo starověkým městem v Izraeli, nyní se nazývá jako Migdal. Město leží na břehu Genezeratského jezera. No a původním významem aramejského slova Magdala je věž. Tak přejeme všem Magdalénám, Magdám, Majdám všechno nejlepší, všechno nej, ale hlavně to zdravíčko. Oslavte to, holky, a poslouchejte u toho Rádio Hej, protože my vám dneska výjimečně budeme celý den hrát. Jen pro vás, jen pro vás, jen pro vás. Tak si to užijte, Majdy.
0: Rádio Hej, každý den Big Beat, a to nej.

0: Tady je Rocky Balboa. Jen vám chci říct, že Kick Radio je best. Pokaždý, když jdu do ringu, tak si ho naladím a ostatní frajeři slíznou KO. Radio Hey, Rock on Air Every Day.
1: Zlato?
2: Ano?
1: Máme plán na večer?
2: Máme. Budeme se dívat a pak uvidíme.
3: Dělejte, co vás baví. Starnet.
4: Hey, radio. Hey, radio. CZ.

0: a nechoď holka do lesa. No a podle příspěvku tady na internetu Ivana Kachlíková zase tvrdí, že bychom neměli chodit k lékaři. Na doktory kašli, radši si hoď mašli, tady píše. Šla jsem k lékaři, v čekárně jsem čekala ještě s jednou starou dámou, čekali jsme hodinu, dvě a půl, nedělo se nic, nikdo nás nevolal. A pak se stařenka postavila a řekla, naschledanou, hodně štěstí, odcházím zemřít přirozenou smrtí.
1: Hej Radio CZ.
0: Tak to nic není, děvčata, to je třeba být trpělivý. Jednou jsem čekal u doktora i 6 hodin. No, nedá se nic dělat, přátelé, těžko říct, ale asi to nedělají určitě schválně, to proto, že prostě mají nával. A nebo se taky opravdu někdy stává, což se opravdu tenkrát potvrdilo, když jsem čekal tak dlouho, že měli náhlou operaci, přivezli tam havárku a měli spoustu práce. I to je třeba brát v zřetel. No nic, vzřetel teda. No nic, dáme si další muziku, Led Zeppelin tady máme, kapelu Škvor dokonce, Novida a Korpi Klani, tak se máme na co těšit. Dáme si music a za chviličku se zase uslyšíme na rádiu Hej v dopoledním středečním éteru.
2: Další prosím.
3: Dobrý den, pane Trosko. Tak co vám schází?
4: Ale je to hrozný, paní doktorko. Já jsem úplně rozebraný. Mám hrozný deprese z toho všeho tady kolem. A takovejma návalama trpím.
3: Tak víte co? Já vám naordinuju ráno, v poledne a večer poslech rádia Hej.
4: A to mi pomůže?
3: No to víte, že jo. A abyste se dostali ještě do větší pohody, tak si dejte klidně pivko. Ale to vám bohužel pojišťovna neproplatí.
4: A co když nebudu doma?
3: To si můžete pustit i v mobilu na

Tělo se léčí pohybem, mysl se léčí smíchem a duše, ta se léčí rádiem Hej. Rádio Hej. Rádio Hej. Je nej.

0: oblíbení Škvoři a jejich song Vizitka na rádiu Hej. Máme 11 hodin a 46 minut, tak to se musíme ještě jednou podívat na dopravu. Milí řidiči, pokud teď někam pádíte, posloucháte nás, dávejte pozor, našpicujte plachťáky.
1: Dopravní expres.
2: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 181. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 20 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než půl hodiny. A s kolonou z důvodu velmi hustého provozu počítejte také na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 20 minut. Z tohoto důvodu se tvoří kolona už i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 8. až 0. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 30 minut. A porouchané vozidlo nepřehlédněte na dálnici D1 na 337. kilometru ve směru do Ostravy. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Blaťka.

Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? No a přátelé, utru má hotovo, máme dnešní dopolední vysílání za sebou. Mějte se moc hezky, zítra se na vás zase těším. Počasí má být docela fajn, tak si skočte třeba někam na zahrádku, na pivko. Tak těpic, rockeři.

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
2: Zach Wild a jeho Black Label Society.
1: Veselá parta Aylstorm.
2: I Američané Savatage a Testament.
1: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
3: Jsi na šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
4: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslova, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Rybochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
5: Máme nejlepší ceny.
4: Více informací najdeš na

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
1: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet?

0: Mě tě dostaneme i do hitparády. Pomůžeme ti i s propagací koncertů nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Bylo 12 hodin, posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Hej Rádio.
4: Full time, rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.

0: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled.

0: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
1: Bylo 13 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio. Hey Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.
3: Posloucháte pravidelnou rockovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

Nazdárek, přátelé, tady Kuba z kapely Grammy a zdravím všechny posluchače rádia Hej. Nečekám víc. Tak se jmenuje náš nový single, který právě vypouštíme. No a my čekáme, že si ho pustíte ještě aspoň jednou. Přeju pěkný poslech a mějte se krásně. Čau.

0: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádné vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce. A i když se mi chce třeba zařezávat. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Bylo 14 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.

mikrofonu je Marota a na frekvenci rádia Hej startuje Marotovorej. Dneska je to přesně rok, co zemřel Ozzy Osbourne a v dnešním Marotovoreji na jeho skvělej hlas vzpomeneme poslechem alba The Ultimate Sin. Užijte si Ozzyho Osbourna a přeju kvalitní poslech.

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
2: Zach Wild a jeho Black Label Society.
1: Veselá parta Aylstorm.
2: I Američané Savatage a Testament.
1: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

Marotovo rejky přináší e-shop Film na DVD. Vaše brána do světa hudby a filmu. Scháníš vinyl, CD nebo film? Tak navštiv www.filmnadvd.cz.

0: Co to piješ?
1: Výbornou kávu. Výběrovou 100% arabiku Carrera z pražírny Hospodářský.
0: Prosím tebe, kafe jako každý jiný.
1: Věř mi, oproti ostatním kávám, to je velký rozdíl. Pražení kávy je kumšt a pan Hospodářský tomu řemeslu opravdu rozumí.
0: Chceš mi říct, že i já poznám rozdíl?
1: Že váháš? Pojď, zajdem k němu do pražírny, kde ochutnáš a sám uvidíš. Přímo tam si balenou kávu hned kup, ať máš taky na doma. A nebo i s doručením teď snadno objednej na pražírnahospodarski.cz.

Maroto Vole je u konce, dneska jsme si poslechli album The Ultimate Sin od Ozzyho Osbourna, protože dneska je to přesně rok, co Ozzy Osbourne zemřel. To je ode mě dneska všechno, mějte se moc dobře, no a uslyšíme se zase příští středu ve 14 hodin a pak v repríze v pátek v 5 hodin ráno, no a taky v sobotu ve 2 odpoledne.

Pojďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest Vraněny 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Třetí roční. Koncert se koná za hřištěm AFK Vraněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest Vraněny do 31. července v předprodeji za zvýhodněnou cenu 600 Kč. Kýpa Fest Vraněny 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.

0: Středeční odpoledne na rádiu Hey, vaše nejoblíbenější rokové odpoledne. Výběr té nejlepší muziky a zajímavé povídání pro vás každou středu připravuje Petr Havel. Středeční odpoledne na rádiu Hey, to je prostě nej. Rádio Hey. Partnerem vysílání je portál qrticket.cz. Vaše online vstupenky na kulturní akce na jednom místě. A ideální volba pro všechny pořadatele. qrticket.cz.
1: Hezké odpoledne od mikrofonu rádia Hej vás zdraví Petr Havel. Dnes je středa 22.7. Je zhruba nějakých 13 minutek po třetí hodině a začaly naše společné dvě hodinky, které budou tradičně nabité skvělou muzikou, na to jste zvyklí a také jste zvyklí na to, že každou středu odpoledne vás zveme na různé akce, festivaly, koncerty, zkrátka divadla, sport, všude, kde se co děje, tak tam vás samozřejmě zveme a nebude tomu jinak ani dnes. Těch pozvánek, které mám pro vás připravené, těch je celá řada. Pojďme se podívat nejdříve na teploty. Co se týče teplot zítra, tak by se mělo mírně vylepšit počasí. Bude sice polojasno a oblačno, teploty se budou pohybovat někde okolo 20-23 stupňů Celsia, což je pohodička. No a o víkendu by už se mělo vrátit takovéto stabilní letní počasí bez jakýchkoliv extrémů. Teploty vystoupají trošku o něco málo výše, od nějakých 20 až 24 stupňů Celsia. Mimochodem, teď někdy bude svatá Anna. Možná jste si všimli, jak ta rána už jsou chladná. Takže nezapomeňte, když jste někde na nějakom festiáčku, že rána jsou zde chladná. Jdeme za muzikou, bude tady Neil Young, jeho Rocking in the World, taky Sum 41, Never There, a teď si dáme Alice Coopera, Little by Little. Tak buďte s námi dál dobře naladěni na rockové vlně Rádia Hej.

Ladíte Radio Hey, tohle to nebyl nikdo jiný než Neil Young a jeho Rocking in the World. Já vás teď pozvu na páteční metalovou nebo rock metalovou akci, která se koná v Poděbradech na tradičním místě. Je to restaurace Cidlina na Soutoku, jsou to Poděbrady, respektive Libice nad Cidlinou, kde tento pátek 24. července se sejde velmi zajímavé trio této rock metalové sestavy. Koukněte se mnou na to. Bude tam Salieri. Salieri je opravdu jakoby rock metalová nářezová parta. Ta to odpálí všechno, potom bude kapela Alžběta, která není potřeba vůbec představovat posluchačům rádia Hey, a kdo není potřeba už vůbec představovat, je kapela Motorband, která letos také jela svoji túru, a teď se společně se Salieri Alžbětou postaví i na jedno pódium v Poděbradech v restauraci Cidlina na Soutoku. Takže tento pátek 24.7. start je v 8 hodin. Pokud si chcete dát pivo a nechcete jezdit, tak i to jde vyřešit, protože na místě si můžete rozbalit stan nebo zaparkovat nějaký svůj karavan a tak dále. To všechno můžete vyřídit s pořadatelem. Vstupenky jsou k dispozici a veškeré informace na portále qrticket.cz. Takže 24.7. Salieri Motorband a Alžběta. Full time rock on Hey Music Radio. No a my se posuneme dál, jdeme si hrát, bude tady Brian Ferry, taky tady bude One Desire, ale teď přichází kníže temnot, frontman Black Sabbath, Ozzy Osbourne. Nehrajeme ho teď úplně náhodou, protože asi už dávno víte, že je to přesně rok, co nás Ozzy opustil a už se na nás dívá z hůry z toho muzikantského nebe, i když v tomto případě, no nic, je tady Ozzy Osbourne.

Tak tohle byly One Desire a jejich Down and Dirty. Je nějakých zhruba 15:42, blíží se nám 3:15. Já jsem tady pro vás našel takovou zajímavost a všiml jsem si toho, kolik jezdí motorek po silnicích, možná jste taky zaznamenali ten zvýšený počet, tak jsem pátral a zjistil jsem, že první pololetí roku 2026 je rekordní v historii, kdy se registrují nové stroje, nové motorky. Češi opravdu masivně kupují mašiny a tyhle ty všechny statistiky se překonaly. Silnice jsou samozřejmě plný motorek, tak hlavně bacha na to, jezděte opatrně, přilbu na hlavu a oči na stěpky, pamatujte na to, že mašina nemá žádný plechy, tak jezděte opatrně a šťastný návrat domů. Ruku v ruce s tím, bohužel, se také nese statistika dopravní policie a to jsou zvýšené počty, rekordní počty v nehodovosti motorkářů. Takže bacha na to, jezděte opatrně a já vám posílám kapelu TNS a jejich Divný kočí, což je právě song pro motorkáře. Tak šťastný návrat všem.

0: neuslyšíte žádné pohádky, ale pořádný Big Beat a Rock'n'Roll.
1: Středeční odpoledne na rádiu Hey, vaše nejoblíbenější rokové odpoledne. Výběr té nejlepší muziky a zajímavé povídání pro vás každou středu připravuje Petr Havel. Středeční odpoledne na rádiu Hey, to je prostě nej. Rádio Hey. Partnerem vysílání je portál qrticket.cz. Vaše online vstupenky na kulturní akce na jednom místě. A ideální volba pro všechny pořadatele. qrticket.cz.

0: Bylo 16 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rap for you. Rádio Hej. Rádio Hej.
2: Hezké odpoledne. Od mikrofonu Rádia Hej vás zdraví Petr Havel. Je 16 hodin, nějaká 1,5 minutka k tomu a my jsme začali naši společnou druhou hodinku středečního odpoledního vysílání, kam se ještě podíváme na několik pozvánek, kam můžete vyrazit v nadcházejících dnech, no ale i týdnech. Mám tam ještě nějakou pozvánku i na srpen. Je to zkrátka dost, co vám ještě chci v té druhé hodince říci. Když se podívám teď do kalendáře, kdo dneska slaví, tak koho můžeme znát, je třeba Vlaďka Erbová, Denisa Nesvačilová, Iva Bitová, nebo třeba Eva Burešová, samé ženy. Tak každopádně všem, kdo dneska něco slavíte, tak přijměte gratulaci od celého týmu Rádia Hej a pokud jste Magda nebo Magdalena, tak samozřejmě všechno nejlepší i k svátku. Co si budeme hrát, je třeba Bonfire, nebo tady bude Robert Palmer, ale teď si dáme 6am a Stars. Tak buďte tady s námi dál, stále dobře naladění na rockové vlně Rádia Hej.

0: That's what it is.
1: Posloucháte Rádio Hej, tohle to byl Linkin Park a Two-Faced. Partnerem středečního odpoledne je portál QWERTICKET.cz. Tak pojďme se podívat na výběr pár akcí, kam můžeme vyrazit, a vybral jsem pro vás tři nadmíru rockové akce. Tak třeba 31. července letní parket Hořebník, kde budou vystupovat kapely Morčata, Na útěku a Doga. Takže červenec 31. večer od 8 hodin Morčata a Doga. Vstupenky, jak už jsme řekli, vždycky jsou na portále QWERTICKET.cz. Jenom den poté, to znamená už 1.8., kdy se prázdniny přehoupnou do druhé poloviny, což neradí slyší samozřejmě hlavně děti, tak bude probíhat 1. Slamák Rockfest. Tohle to je tradiční rockový festival, který v Újezdu u Přelouče se koná, teď už ani nevím jak dlouho, ale opravdu leta. A to rockové místo v Újezdu Přelouče, které skýtá jak ten open air klasický, tak i zastřešenou část, tak vždycky vytvoří famózní atmosféru. Tentokrát Slamák Rockfest má velmi nabitý line-up, protože budou kapely jako je Vanheim, Roxor, Bastard, Porta Inferi, Forest Jump, Motorband a Komunál. Takže Slamák Rockfest 1.8. Újezd u Přelouče. No a jenom o 14 dní později, 14. srpna, amfiteátr Jihlava. Rockový fanoušek už ví, bude se konat Magma Fest. Zase ten line-up je extrémně nabitý, poslíte sami Hateman, Gatecrasher, Bastard, Morava, Krayson, SPS, Komunál, Doga, Thor, Trautumberg, Vysací zámek, Alkehol, Arakain, Vohnout, Škvor, Rybičky, 48 a Dimitri. No tak co chcete víc na jednom místě, to už ani není snad možný. Takže to je Magma Fest 14. srpna. Všechny tyhle ty tři zmiňované akce, ať je to letní parket Hořebník, Újezd u Přelouče, anebo Magma Fest, tak vstupenky máte k dispozici na portále QWERTICKET.cz, kde je spousta dalších. Takže portál QWERTICKET.cz partnerem dnešního odpoledne a my si pojďme hrát, dáme si škvor.

0: Hezké odpoledne, je 16.30. Naše společné vysílání jde do finále a ještě něco máme před sebou. Teď vás pozvu na akci, která bude 14. srpna v Týnci nad Sázavok a jmenuje se Rockfest Vol 3. Pořádá kapela TNS a zároveň vystoupí ještě kapela Rock Tom a Dangar Six. Takže pokud chcete Rock Tom, Dangar Six a kapelu TNS vidět na jednom místě naživo, tak 14.8. v Týnci nad Sázavou v areálu hospodky v Náklí, tak tam určitě doražte. Vstupenky máte na qwertiket.cz a kapelu TNS máte hned teď tady na vlnách rádia Hej.
1: Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec na

Tak tohle to byli australští Airborne. Možná, pokud jste byli někdy na Airborne živě, tak mi dáte za pravdu, že šílenosti Joela O'Keefa s plechovkou piva nebo jeho šplhání po věžích stage jsou neskutečný. Je to skvělá pecka naživo, ale věřím, že vás potěšila i takhle v éteru Rádia Hej. Je 4:45 a je největší čas sem pustit další program. Po 5:00 už je nastartovaný Matěj Lipský a Krokodýl a pak už tady bude zase roková středa, ať už to znáte jako každý týden. Takže já se s vámi loučím, Petr Havel se s vámi loučím, mějte se skvěle, za týden zase ahoj a čau.

tak nám to zase uteklo. Středeční odpoledne na rádiu Hej je pro dnešek u konce. Díky, že jste poslouchali. Dnešní dávku roku a povídání pro vás připravil Petr Havel. Zůstaňte s námi. Rádio Hej hraje dál 24 hodin denně. A nezapomeňte, příští středu jsme tu znovu. Středeční odpoledne na rádiu Hej, vaše pravidelná roková jízda. Rádio Hej. Partnerem vysílání je portál qrticket.cz. Vaše online vstupenky na kulturu.

0: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Sina Šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
3: Máme nejlepší ceny.
2: Více informací najdeš na

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rockové právní služby v rytmu nejlepší rockové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
1: Bylo 17 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.

0: Takže dobrý den, dobré odpoledne, dobrý podvečer, podle toho, kdy nás posloucháte právě. Já vás vítám na našich stanicích, což je Rádio Hej, Rádio Color a Rádio Sázava. Já jsem sice ve studiu sám, ale na druhém pomyslném konci drátu mám pana Romana Strejčka, neboli předsedu představenstva OSA, Ochranného svazu autorského. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Tak a my jsme se tedy domluvili, že dneska hýbe světem celá řada věcí, svět je opravdu celý v pohybu, ale co se týče rádia, muziky a to, co se týká nás, tak určitě nikoho nenechává klidným rozvoj a vývoj umělé inteligence, zejména v oblasti hudby. Já jsem narazil na článek na portálu iRozhlas a tam se jedná o tom, jakým způsobem vlastně umělá inteligence zpracovává tisíce nebo statisíce možná nahrávek a jakým způsobem se to potom používá. Co vy jako OSA o tom víte nebo nevíte a jak se k tomu vy vlastně stavíte?
1: Tak my problematiku umělé inteligence bedlivě sledujeme už, dá se říct, víc jak 2 roky. A samozřejmě na úvod bych rád řekl, že umělci a autoři, které OSA zastupuje, nejsou proti novým technologiím, ale jsou proti tomu, aby technologie zneužívaly jejich tvorbu a jejich výkony bez toho, aniž by o tom byli, aby o tom věděli, anebo aby dokonce ten, kdo používá jejich díla, získal jejich souhlas. Takže ten základní problém, který v tuto chvíli vnímáme, je, že řada těch služeb umělé inteligence generující takzvaný umělecký obsah, třeba hudbu, tak byly natrénovány na dílech, písničkách, skladbách autorů a umělců z celého světa, která byla dostupná na internetu, aniž by o tom samotní umělci a autoři věděli a aniž by k tomu dali jakýkoliv souhlas.
0: U nás taky používáme občas třeba na výrobu reklamy portál Suno. Samotného mě vždycky překvapilo, že vlastně tam člověk zadá nějaký text nebo nějakou báseň, pak si vybere styl hudby a ono to vytvoří několik variant. A jak vy třeba, nebo jak se dozví ta kapela, nebo jak vy se dozvíte, že tam třeba je vzorek vaší skladby jako autor, jak se to dá zjistit?
1: My jsme samozřejmě se Sunem pracovali a zjistili jsme, že generuje kompletní refrény známých českých písniček, což jenom dokazuje to, že tento provozovatel služby si pořídil kopie originálních děl, která si uložil ve svých datasetech. Umělá inteligence nekomponuje způsobem, že by se nechala inspirovat někým. Umělá inteligence zkrátka imituje z nahrávek, které zkrátka má uložené ve svých datasetech a skládá je podle nějakých kritérií do nové podoby.
0: No a když bych to vzal takhle, tak jakým způsobem třeba vy nebo autoři proti tomu se brání, nebo jak proti tomu postupují, nebo zajímá je to jedno, jak to třeba řeší v zahraničí, jestli máte o tom také nějakou informaci?
1: Tak myslím si, že z nedávné medializace, kdy magazín The Atlantic zveřejnil článek a popisuje vlastně, jak hluboký a široký rozměr tato problematika má, že se zneužívání nahrávek, a nejenom nahrávek, ale vlastně talentu a vlastně i investice do kariéry, do toho, aby jako člověk uměl na nějaký hudební nástroj, tak zkrátka došlo k odcizení celého know-how. A těm umělcům to samozřejmě vadí. Vadí jim to z několika úhlů pohledu. Jednak ten principiální je, že někdo vzal jejich díla, jejich tvorbu a začal trénovat umělou inteligenci, aniž by o tom těm umělcům řekl, aniž by získal jejich souhlas, aniž by jim kompenzoval nějakou formou autorské odměny za takové trénování. Takže my tuto věc pravidelně konzultujeme s našimi zastupovanými autory v rámci organizovaných webinářů, diskutujeme i s autory v rámci dozorčí rady, kde sedí lidé jako Michal Prokop, Dan Bárta, Ondřej Soukup a další. A samozřejmě i v rámci valné hromady členů OSA. A dá se říct, že se většinově shodujeme na tom, že v principu umělci nejsou proti novým technologiím, jim samotným můžou nástroje umělé inteligence pomoci v tom jejich tvůrčím procesu, ale je potřeba to dostat do nějakého obchodního vztahu, který bude férový, který bude transparentní a který bude udržitelný i do budoucna pro lidskou tvůrčí činnost.

0: S tím možná souvisí ještě jedna otázka, která mě napadla, když vás takhle poslouchám. Připomínám, že posloucháte Rádio Hej, Rádio Sázava a Rádio Kolor a hostem na vzdáleném drátě je pan Roman Strejček, předseda představenstva OSA. A já bych se ještě možná k tomu pozeptal, jestli už proběhly jako nějaké spory, nebo jestli jak je to třeba v zahraničí, nebo jestli se OSA přímo na Suno obrátila, jestli byla nějaká reakce z jejich strany a jako, jak se říká, jestli se něco v tomto smyslu chystá.
1: Tak, my se netajíme tím, že připravujeme žalobu na společnost Suno. Konec konců tato informace již byla medializována. Jistou inspirací nám byly žaloby našich partnerských organizací v zahraničí v Německu a v Dánsku. V Německu obdoba OSA je GEMA, která zažalovala také Suno, zažalovala i službu OpenAI a v Dánsku je to společnost Koda, která zažalovala společnost Suno. Už při projednávání v kauze GEMA versus OpenAI nebo GEMA versus Suno u Mnichovského soudu, ten soud se důkladně zaobíral fungováním algoritmů umělé inteligence a dospěl k několika, řekněme, závěrům, předběžným závěrům, ještě nepadlo rozhodnutí v první instanci a soud se zaobíral tím, jakým způsobem, zda legálním způsobem společnost Suno nebo společnost OpenAI získala originální díla, ze kterých si pořizovala následně kopie, to znamená, jestli legální cestou získala originální díla, na kterých své modely trénovala, nebo ty služby trénovaly. A současně bylo prokázáno tím, že ty služby generují velmi podobné skladby téměř identický nebo často i stejným textem, tak bylo prokázáno, že zkrátka někde jsou uložené kopie v těch datasetech, tak zdali tyto služby získaly souhlas od autorů a umělců, potažmo i nahrávacích společností, pořizování kopií z těch originálních děl. Velmi bedlivě tedy tuto kauzu sledujeme a očekáváme v dohledné době nějaké rozhodnutí a i my v tuto chvíli máme na

0: Tak já myslím, že pro dnešek jsme si toho řekli hodně. Věřím, že to zajímá zejména naše posluchače i kapely, které my u nás hrajeme, a oni jsou rádi, že se slyší v našem rádiu. Zejména teda na rádiu Hej máme celou řadu českých kapel. A já si vzpomínám možná taky, možná jsem asi starší než vy, ale je to taková scénka Suchý Šlitr, kdy Šlitr hrál na piano a vysvětloval, jak se krade muzika, že první tři akordy veme známý a u čtvrtýho uhne. A vzpomínáte si na to, mně to přišlo velmi veselé a vzpomněl jsem si na tom, že ten říkal, takhle se skládá muzika, to se inspiruje, teráte první tři, to jo, a čtvrtým už jste někde jinde. Tak jestli si na tuhle scénku vzpomínáte, že už vlastně krádeže hudby nebo nápadů už jsou staré možná, jak je stará hudba.
1: Tak řekněme, že tam jde o to, co jakoby zastávám já osobně názor a nejsem v něm sám, tam se jedná o nějakou jakoby formu jisté inspirace. To znamená, člověk se může inspirovat od jiného a vlastně tu svoji tvorbu, ať už je to hudba, nebo je to fotografie, nebo je to malba nějakého obrazu, nebo zpracování knižní podoby do divadelního představení. Vždycky to ten umělec potom zasazuje do nějakého kontextu svých životních zkušeností, řekněme do nějakých reálí, do nějaké doby. V případě umělé inteligence tomu tak není, byť se samozřejmě ty technologické firmy brání stejnou argumentací, že zkrátka jde o inspiraci, ale umělá inteligence se nemůže, ne, ta se neinspiruje. Ta zkrátka technologicky imituje to, co má v sobě uloženo, a na základě nějaké pravděpodobnosti generuje obsah, generuje slova, generuje věty, generuje články a stejným způsobem generuje hudbu nebo obrázky, ale není to tak, že by něco najednou vytvořila nového, zkrátka ona poskládá z těch fragmentů, které má, z těch kopií, které má uloženo v těch datasetech, poskládá jakoby nový obraz, novou koláž. Myslím si, že srovnání s lidskou tvůrčí činností v tomto jako nesnese.
0: Dobře, takže já jenom připomenu našim posluchačům, že právě poslouchali skutečného Romana Strejčka, skutečného Miroslava Píchu, že to nebylo generované umělou inteligencí. A na závěr, nebyli jsme nějak domluveni, se vás zeptám, jakou hudbu byste si vybral, protože určitě tam vložím do našeho rozhovoru nějakou muziku, komu, čemu dáváte přednost, rocku, funku, soulu, nebo co bychom tam mohli zahrát na vaše přání?
1: Já jsem milovník rockové hudby, ale i elektronické hudby, takže výběr samozřejmě nechám na vás.
0: Tak dobře. Takže mě těšilo a mějte se a zase někdy příště na vlnách Rádia Hej, Rádia Kolor a Rádia Sázava si můžeme popovídat, jak se situace okolo umělé inteligence v hudbě a v rozhlasu vyvíjí, protože ten postup opravdu jde mílovými kroky a to, co je dnes, za rok může být úplně jinak. Takže
1: já
0: naschledanou.
1: Já děkuji za pozvání. Naschledanou.
0: Naschledanou.

že Bůh byl vždycky na mé straně. S úzdým pál plamen, jako zlý tesaně. Dnes vím, že Bůh byl vždycky na mé straně. Dnes vím, že Bůh byl...

Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papričky.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: Bylo 19 hodin, posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Otevřete celou basu, zůstaňte u rozhlasu. Hey.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači. Je tady roková středa, od mikrofonu rádiu Hej vás zdraví, vítá Honza Kulík. Dnes se dáme do rokový středy, tak bude výrák nějaký odpolední pozdně. A bude to známý téma z Pink Floydovský zdi. Ovšem, nebudou to Pink Floyd, schválně můžete hádat, jaká je to kapela třeba, no? Ale je to hezky zahraný, tak si to užijte ten vodevírák.

No, hádání vám snadným, byli to Korn. No a kalendář. Začneme rokem. Nezačneme. Děvčata budou hned na začátku. Takže dneska má narozky ve středu, a to konkrétně 22. července, Eštele Benet. To jsou Ronec. Tady jsou.

tak to bychom měli ronec a postrčíme to kousek dál. Pak tady máme rok 44, to se narodil Rick Davies 22. července. To mám takovej dojem, že to jsou kdo? Supertramp.

Tak co tady máme dalšího? Další tady mám jednu velkou osobnost světového šansonu. A tak do toho neuslyšíte, ale dneska by oslavila narozeniny ve středu 22. července Mireille Mathieu. Tak bychom to dali, no. Tam měla... Dáme si něco, které zase není tak moc známý. Zkusíme Maria de la Mer. To je taky hezká věc.

Tak tady je vidět, že jsem nevybral šťastně. Měl jsem vybrat nějakou klasiku od Mireille Mathieu a bylo by to v pohodě. Tohle to nahony smrdělo Eurovizí a takovýma těma festivalama. No, stane se, že jo. I mistr Tesař se někdy utne, tedy já. No a já tady mám co? Rok 1947, 22. července se narodil Don Henley, to jsou Eagles, to bychom si mohli pustit.

pak tady... No, já vždycky vlítnu do toho konce, než to ještě dohrajou. Pak tady máme rok 53, to se narodil 22. července Brian Howe. Ten hrál u Týda Nugenta a taky v kapele Bad Company. Asi ty Bad Company dáme.

Pak tady máme tady rok 1956, 22. června se narodil Mick Pointer. To jsou Marion, tak dáme, no.

Tak aby jsme měli Merlion a máme tady, rok tady nemáme, protože dneska slaví narozky Iva Bitová 22. července ve středu. A co si dáme s Ivou Bitovou? Iva Bitová to je duo, Bitová a Fight, hodně známý taky, pak kapela Dunaj a taktéž kapela Čikory. My bychom mohli dát Bitovou s Fightem a měla dobrý věci vždycky. Ještě za bolševika to pak byly jedny z mála desek, který se nechali s ní poslouchat. Teda z té produkce tehdejšího hudebního průmyslu zábavního.

Peří.

Jinak Iva Bitová je především houslistka, taky a zpěvačka. No co tady máme dalšího? Máme tady rok 67. 22. července se narodil kdo? Pat Boehner, Extreme, kapela teda.

Tak to byl extrém a já tady mám ještě 67. rok jednou, no tak si dáme ještě, no. Ve stejný den, pochopitelně tedy 22. července, Vanilla Fudge v Novém Yorku debituje na koncertním pódiu.

se a to z roku 68, z 22. července. Zrovna ten den začíná Elvis natáčet svůj 29. film nazvaný Cherou. Jde o jediný snímek, ve kterém Elvis ovšem nespívá přímo na kameru a vystupuje tam víceméně jako řadový herec a má fousy dokonce, považte. Je to seriózně natočený western a nevím, čím to bylo, kritiky neměl špatný, že jo, ale oficiální, ale PT diváci očekávali, že se tam bude Elvis kroutit nějak, že jo, a zpívat ty svoje lomcováky, tak to propadlo u diváků úplně naprosto, no. To se stane. Ale my si Elvise pustíme třeba Memphis, Tennessee, aby to bylo trošku do toho country.

Pak tady máme 71. rok, druhý den, je to 22. července, pochopitelně, už druhý den teda, od včerejška, od 21. července, natáčejí v Anglii John Lennon a Yoko Ono promofilm k písni Imagine. Záběry, které točili dneska, tedy 22. července v 71., obsahují ranní procházku mlhou a ukazují Johna Lennona, jak hraje na piano v bíle vymalovaném pokoji. Jinak, když jste viděli životopisný film o Johnu Lennonovi, tak to tam bylo. Tadle ta scéna v té mlze. No, takže já se tak dívám, že bychom to asi měli všechno. Víc nám asi do kalendáře nevejde. Ještě to musím drobátko natáhnout, aby to mělo. Aby nám to vyšlo, teda, jo. Tak jo, tak to je pro dnešek z hudebního kalendáře na 22. červenec všechno.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Přátelé, podíváme se na výsledek dnešního závodu středečního. Jak víme, je to jeden ze dvou hlavních závodů. Jeden se jde ve středu, druhý v sobotu. A teoreticky by měl být první dneska, já vám hned řeknu, kdo? Jarda. Ovšem, Jarda přepísk příjezd, jo, protože tady je limit 19.00 a Jarda přepísk limit o 5 minut. To je hodně. Takže má 10-minutovou penalizaci Jarda, takže nebude rozhodně první, ale bude tady. Ovšem připomínám, že větší rozdíl než 10 minut už není penalizace, ale diskvalifikace. Prostě diskvalifikace, víte, jak to ve sportu chodí. Tak tím pádem dobrá zpráva pro Vaška, který by byl sice druhý, ale dneska je proto první. No, že bychom nějak čachrovali s těma výsledkama, to bychom si nedovolili, že jo, to nedej bože doping a takovýhle věci. Tak, Vašek dává tmel od traktoru. Ahoj Jendo, do dnešní etapy vysílám tuhle parádu. Díky, Vašek a traktor forever.
3: Tahle deska ne!

Tak tmel, tmel s Vaškem a traktorem. Kdo bude dneska druhej? Dneska to byla týmová spolupráce, jo, velice připravovaný trénink, dobře taky, realizační tým taky pracoval, roková zóna Sedlčany, no vidíte, ty se vybarvili kluci.

Tak se na to podíváme. Co máme dalšího v našem peletonu? Pepa dokonce. Pepa, zdravím do studia, prosím o zahrání pro Bóďu a jeho kamarády do ostrovské věznice. Joy Division chtějí pro Bóďu zahrát a jeho kamarády, tak dáme.

Tak a máme tady, co tady máme. Za chvíli vememe toho hříšníka, co má tu penalizaci. A no, ono to, jako jsem říkal, 10 minut, jenže ho předjelo hromadu závodníků, že jo, tak nemá se chvátat, že jo, to je tím. Takže než vememe toho penalizovaného, tak je tady Jerry, ten dává L7 a říká, že Podještět bychom mohli zahrát. Tak jo, zdravím, Podještět.

Tak to vyspělý L7 zdravíme z Podještět a pak tady máme toho hříšníka, no. Ono tady byla taková tendence, jo. Komise rozhodčích rozhodla, protože se začaly objevovat takový ty fantomový příjezdy, jo, před časem, jo, takže to nejde, že jo. Jak by na tom byli normální závodníci, kteří jedou poctivě, tak jsme zavedli penalizace, kdy je teda rozmezí 1 až 10 minut a pod 10. minutu už je to diskvalifikace na tvrdo přímo a taky se může stát, že může být diskvalifikace, když se opakuje dvakrát překročení limitu třeba už o 3 minuty. Jo. To jsou složitý pravidla. Že to sport, to musí být pořádek v tom. Tak Jarda, no. Jarda, no, dostal 10 minut, tak co tady má? Tato písnička je pro Vendu z Hlinska a hlavně pro Jirku Říhu z Kladna. Kamaráde, vše nejlepší k narozeninám, my přejeme taky všechno nejlepší k narozeninám a posíláme defenestraci od traktoru.

Defenestrace a traktor. Hodně dneska na tom prodělala taky Vladěnka, protože ta přijela v té první skupině těch únikářů, jo, který vlastně jeli správně, jeli podle správného času, ale jo, to se stane, že se utrhne z peletonu skupina jezdců. Jo, a právě no ale má hezký pořád pěkný pořadí, no, protože byla v té skupině velmi početný. A co pak nám přivezla Vladěnka? Pro našeho úžasného taťku děkujeme za všechnu lásku, trpělivost a že to, že vedle tebe máme vždycky pocit, že jsme v bezpečí. Posíláme velkou pusu tvoje holky a k tomu parkán pojď. Se to jmenuje pojď a pusu mi dej. Jo, to je z Alba Dudák, dokonce mám takový dojem.

A pak tady máme výborně spolupracující mužstvo z Poříčí nad Sázovou. Zdravíme. Chlapci mě připomněli, že dneska má být... Takhle to vzniká tím, když nechám běžet album Parkánu, Dudák, a vůbec mi ho nenapadne ani, že bych ho mohl třeba zastavit. Jo? To je hrozná věc, to je moje strašlivá vlastnost. Já se za to omlouvám, ale lepší už to nebude, mám pokročilém věku. Takže hoši z Poříčí mě připomněli, že dneska má výročí Ozzy Osbourne, abych teda doplnil data. Narodil se 13. prosince 48 v Merstonu v Británii a odešel do hudebního nebe 22. 7. 2025 v Jordans, taktéž ve Velké Británii. Takže zdravím kluky do Poříčí nad Sázavou. Crazy Train vybrali. To je dobrá věc, tak si to tam užijte.

0: Tak, teď tady mám jedno přání na dvě místa. Pavlík Sůza dává buď Mando Diao, ale já ho teď nemám po ruce, ale variantu dává Breaking the Love od Judas. A taky holky ze Slap Rockerky by rádi slyšeli tuto píseň, tak to mají oba dohromady, jak děvčata, tak i Pavel Sůza. A ještě k tomu mají jingle. To je prémie úplně mimořádná.
1: Radio Hej, Radio Hej. S Jirem Radio Hej. Das Radio. Das Radio. Natürlich.

Breikindlov. Já tady vidím paninku z taxíku. Paninka z taxíku píše, že by ráda Zuzku Navarovou. Čertví proč, tak zdravíme paninku z taxíku a posíláme.

Tak to bychom měli Zuzku Navarovou a pokračujeme dále, co tady máme. Vydržte chviličku, tady musím uspořádat si ty desky. Já tady mám jako speciální přání třeba. Tady jde, přišlo mi přání od koho mi to? Four Mike píše, Bartoloměj nebo Previtin, to je kapela zajímavá. Jenže kde vzít to nakrást? Já se podívám do archivu, a to ale bude chvilku trvat, to musím tady trošku převorat ty demáčky a všechno. Máme neuvěřitelný archiv, jako... Nechci se jako prsit, jo, tady jako na hvíku. My máme v archivu i první desku vydanou v Rakousko-Uhersku v roce 1911. Jenže to byste zase neposlouchali, protože tam jako toho Big Beatu moc na ně. To je úplně jiná hudba, učena zcela jiným posluchačům. A tak já jdu hledat pro toho Foul Mike tu věc a mrknu tady, co tady máme dalšího. Mám tady jedno přání. Vydržte mu chvilku, protože to je docela speciální věc. A mám tady, jo, už to vidím. Honzo, prosím zahrát na želivec do garáže Halloween. Nechám to na tobě, díky, Jirka. Jo. Tak, Halloween nebo Alžbětu čarodějku. Tak asi ten Halloween zřejmě. Že těžko lze přát si dvě věci najednou. Tak dáme Halloween a bude to pro mou skvělou ženu, píše Jirka. Tak vybereme pro skvělou ženu něco velmi pěkného od Halloweenu. Tokio je taky dobrý, no. Tak zdravíme paní Jirkovu a Jirku taky zdravíme.

Jinak pátrám po desce. Zdenal mezi tím dorazil s albem Máji Motorovou. To je od Kavátu, to jistě všichni víte, kdybyste, tak poradím. A to je od Kavátu a je to jedna z nejlepších desek, myslím si aspoň. Můžu, můj názor se může lišit od názoru posluchačů, ale taky já to jako nikomu jako necpu, ale je to fakt dobrá deska, já si myslím, a mnoho fanoušků Kabátů mi dá za pravdu. Co to chtěl ten Zdenál? Jo, Vasila dokonce. Tak dáme, zdravíme Vasila, ahoj, zahraj pro všechny pracující. Tak pracující, pak kdy posloucháte, tak je pro vás.

Tak, to bychom měli a já tady mám, kdo to chtěl tu kapelu speciální, taky tady mít Kubu, ale toho musím najít desku. Fall Mike chtěl Ladě Bartoloměj. Našel jsem tady od nich Zbabělce akorát. A to ještě single. Jo, tak to je dost hodně speciální kapela, která se tak moc rádích nehraje. My jsme rádio, který hraje různý kapely někdy, který málo kde slyšíte. Tak uvidíme. Tak dáme ty Zbabělce. Hezký večer u pultu, píše Majka, děkuju. A posíláme. Snad to stihneme do celý hodiny teda. Tak jdem na to.

0: zajímavý. Jo? Jak říkám, tohle je kapela, která se tak často neslyší, a já musím ještě chvilku mluvit, protože nepadla devátá, která se tak často neslyší, a co mě tam zaujalo, teď jak jsem to tady poslouchal, tady spoza muzikverku, teda mixážního pultu, tak ta bustrovaná basa tam byla docela zajímavá. To používá málo která kapela, málo kde tohleto slyšíte, tuhletu modifikaci zvukovou tohle nástroje. Tak je to zřejmě zajímavá grupa a jsem rád, že mi to Four Mike doporučil. Já totiž kolikrát máme takových věcí, že ani sám nevím, co tady máme. Jo. To se mi stává i doma. Já mám taky jako bohatý archiv a prostě najednou zjišťu, poslouchám, to je zajímavá deska, to jsem nikdy neslyšel, a pak když se přehrávám svůj, no, to jo, tě ta devátá hodina.
1: Bylo 21 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
3: Na nic si nehrajem.
0: Já jsem to jednou počítal a jsem 4,5 minuty průměr na jeden Big Boss, tak hromadu desek, který máme a který mám doma, tak jsem zjistil, že bych musel žít poměrně dlouho, aby všechno slyšel. No nic. Kuba z Louňovic, já jsem od něho mluvil, že dává krucí písk. Rock'n'roll to není prdel, to je pravda. Rock'n'roll jako opravdu není prdel, tak to dáme. Taky pro paninku je to v taxíku a já jsem to hledal, já jsem to nemohl najít tu desku, ale šťastně jsem ji našel a tady je, takže zdravím a posílám. Vydržte mi chvilku, na druhý pokus už to půjde.

Rock and roll to není prdel, to bychom měli, a pak je tady posluchač, ten se podepsal holky z naší školky a říkal, abych šel co nejdřív do háje. No, proč by ne, že jo? Člověk se taky užije volno. A tak ostatně není každý ten, aby se zavděčil lidem všem. Potom tady máme Juráška, ten by dával Doro Peš, tak ji musím najít. Paďour v Bukovanech, to vidí na komunál, nedáme se zlomit, ten mám po ruce. Ahoj, jedno nevím, jestli se vejdem, ale vejdem se. Když se chce, tak se vždycky vejde. Tak dáme ten komunál. Máme s Ženeškou 32. výročí, takže gratuluju a prostě se nedáme zlomit. Tak jo, dobrý. Tak já posílám ty komunály a přeju všechno nejlepší do dalších společných let. 32. výročí, to už je docela výkon, to tak gratuluju.

Tak Komunál nám dohrál a máme tady toho Tomáše ze Zubrnic. Já jsem zrovna říkal, jestli už je ze špitálu doma, takže zdravím Tomáše Zubrnického. Dneska to bude System of Down. Dobrý večer, Indo, mohl bych poprosit o systémy moje milovaný. Bude to pro jednu sympatickou sestřičku. Zdravíme sestřičku a díky moc, s pozdravem Tom.

Tak, to bychom měli System of Down a další na řadě je kdo? Další na řadě je Jurášek. Jurášek píše, zdravím do studia a prostředeční pohodu a všem posluchačům i tobě. Co nám přines Jurášek? A, docela dobrý,

Tak to byli Pink Floydy, zdravím Honzu telefonistu a mám tady Tomáše, ještě dával si repete, tak zdravím do Tomáše, když je teda asi, jak to vypadá, ještě v tom špitále, takže aby to už rychle uběhlo, aby se uzdravil. A mám tady, jestli tady není Nával, rozhodně není, tak mi dej ještě Nášu, bez Metaličky by to nebylo ono, tahle věc z Černýho alba zas tak se často nehraje. To je pravda, no, se ponivní desky a je to krásná věc, jmenuje se to I bozy mohou chybovat, vidíte to. Tak jo, tak zdravíme Tomáše a posílám, a taky sestřičky tam pozdravujeme a jdeme na to.

Tak Metallica, eponymní album, a máme tady Hakyho z Krusičan. Zdravíme našeho stálého posluchače v Krusičanech. Krusičani by si žádali Markétu od výběru. Ono to není tak jako od výběru, ale on je to takový konglomerát, mám takový dojem, Kocáb, Pavlíček, Čok. Jo, je to na desce Rarit, tak bychom to mohli, no. Protože je to krátký, tak já Krusičanskem přidám ještě jako nějaký bonus, teda, že jo, že nejsem raz, tak ještě přidám něco navíc. Možná asi Rubikon nebo něco takového, tak je taky zajímavá kapela. Tak zdravíme do Krusičan a hrajeme.

A máme tady Juráška opět, jak říkám, dneska není takový nával, tak dochází k rotaci posluchačů, jsem tomu rád. Loreta, to jsou brněnský holky, mám takový dojem, děvčata z Brna. Taková formace speciální. Tak jo, dáme, no.

0: Tak to bychom měli, Loretta, formaci dívčí, hudební, jak píše Jurášek, brněnský holky, jo. Tak tady máme, co bych vám ještě nabít? Pro, pro pohodlí vašeho ucha. Máte rádi třeba Cure? Kdo máte rádi Cure, tak, tak si něco zahrajeme. Ku příkladu. Tak tady to máte. Age Forest. Jdeme na to. Jdeme nebo najdeme?
1: A třetí pokus.
0: Tak to je zajímavý tohleto, milí posluchači. Jede? Nejede. Někdy se stane, že se přehrávač sekne a já věřím tomu, že to zvládnem, no. Programy jsou složitý. Tak si myslím, že už teď znáte, jo. Dobrý, jo. Tak ono se to dá, když... Když se to nějak povede, teda, jo.

Milí posluchači, pak tady mám jedno speciální přání, abyste nevěřili. Cure jsme dohráli, Visáž, upadáme do šedi.

Tak to bychom měli vysáž, co vám ještě vyberu, než přijde nějaký posluchač, tak tady zalovíme tady v rejstříku přání. No v rejstříku přání, než spíš teda v rejstříku skladeb, jo. Takže strpení chvilku a najdeme tady, no vidíte to, Slayer.

Tak, teď jsem hovořil s jedním posluchačem a vypadla nám linka, což je škoda, možná zkusí ještě zavolat, uvidíme, jestli to bude. Ono to občas někdy dělá. A když jsme v těch Big Beatech, tak bychom mohli třeba ještě Ferat, metrovou holku, a já tady vidím přání o Tomase Kreator, takže zkusím to najít, jo, mezi deskama. Tak ten Ferat nejdřív.

Hej, budeme to hrát, já tady zrovna pátrám. Lucie píše, Jeníčku, zahraj Sound of Silence od Distrubet. To je hezká píseň. Tak zdravím, Luci, a posílám.

Zdravím, Luci, a ještě bych tady měl Deep Purple, House of Pain. To bychom mohli. Já vám to brznu a asi dneska zavřeme krám s písničkama. Ne, že bych byla ulejvky nějaký, jo, ale ještě jako nejsem jako zcela ve formě, že jo, to jako nějak jako už se nějak sestavuju dohromady, ale ještě to není ono, jo, to, ale už to jde, milí posluchači, a taky se jako sbírám síly na sobotní rok on air, tu jako nebožím někdy do 23. kdyby čert na koze jezdil, jo, a tak dáme něco, jo, dáme ty Deep Purple a za chvilku se asi s vámi rozloučím a když přijde přání, tak ho ještě vemu. Já co tady vidím? Já tady vidím Ježíši Tomas. Tomas tady má přání. Považte. Kreator, já bych málem na něj zapomněl. Tak schutí do toho, půl je hotovo. Jdeme.

Takže kreator nám dohrál a já tady mám pro vás ještě jednu věc, to potěší hlavně milovníky metaličky. I když metalička to nebude, teda zdaleka, bude to mongolská kapela Duhu. Jo, to občas tady je slyšet, to jsou takový zvláštní hoši, co zpívají Big Beat v alikvotách, jo, to je takový ryze dálně východný způsob zpěvu, protože tam je nutný na těch pustinách, pastvinách tam, aby se ty pastevci dorozuměli, tak dřív nebyly vysílačky nebo mobilní telefony, tak to museli dělat takhle, že tam prostě pomocí zvláštního typu zpěvu a halekání, kdy je tam obsaženo více harmonických tónů, tak je to dál slyšet. Že já tady mluvím jako kniha, koho to zajímá, taky ostatně holky z naší školky to nastínil, že jo, že bych měl nechat tyhle keců. Tak jsem vám vybral od metaličky předělávku v podání kapely The Who. Smutné, ale pravdivé. To najdete na eponyním Čakoš je chrám i tvrz všech milovníků metaliky, tato deska. Tak si to vám pustím, uvidíte, jak to kluci pěkně udělali. Já, co je zítra? Zítra je čtvrtek, to znamená starý desky, vinily a podobně, tak se budu těšit na setkání s váma zítra večer při starých deskách a necelý hodince přidanýho Big Boše k tomu. A tak tedy mějte hezký zbytek středy, mějte se fajn, užijte si tu středu, protože středa se nechá užít velice hezky. A jak říkáme na hejku, to je důležitá poučka, držte vlnu.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
0: Rádio Hej.

Du hast mich. Du hast.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači, v hodině mezi psem a vlkem, prostě časně brzo ráno, vítá vás starý pes, co hraje jazz, to jsem já. Dneska si poslechneme jak malý party, tak velký orchestry, jak jste mohli slyšet v tanečních klubech, koncertních síních a hlavně taky v malých jazzových klubech. Kdysi dávno ve 40. letech v New Yorku a taktéž s malým odskokem, co se v tu dobu dělo asi u nás doma. Slyšeli jste Louise Armstronga a Jacka Teargardena, byl to vlastně Jack Teargarden, byl jeho přítel, pozounista, zpěvák, ale to mnozí příznivci fanoušci jazzu, který je veliký a budiš velebený, jistě ví, co si dáme dalšího. Bude to klasická malá parta, dá se říci, a to, nebudete tomu věřit, Billy Holiday a Eddie Heywood trio, já tady šustím papír a jsem se musel napsat, ve skladbě Na sluneční straně ulice.

Snímek byl z roku 1944 a ve stejném roce zůstaneme, milí posluchači. Tentokrát to bude skladbička, která se jmenuje Tebs Miller a hraje to kdo? Count Basie s tím orchestrem, to je pojem, že jo.

Další titul je píseň, skladba, sorry, nemohu začít, znáte to z naší jazzové školičky, probírali jsme to tajně si, mám dojem takový na jaře, a bude to nikdo jiný než Georgie Ault se svým orchestrem, takže jestli nemůže začít, se brzy přesvědčíme a myslím, že jo, no.

Nádhera, co? Nakonec teda přece jenom začali. Další věc je Blues in the Night, tedy Blues v noci a part 1 a part 2. Je to poměrně rozsáhlá věc, má to 5,29 a v té době na jednu stranu standardní desky byste nenarvali víc než 4 minuty, kdybyste se rozkrájeli. Jedině teda použít to klasický průměr 25, jedině použít teda 30, 30 cm nebo 17 palců, nebo jak to oni to tenkrát měli čertví. To byla poměrně dost drahá sranda a takže se to řešilo takhle, že na jednu stranu polovička skladby, na druhou druhá polovička. Jinak hraje to Jimmy Lunsford, což byl jako novátor a taky experimentátor jazzovej, že já tady žvaním dlouho, abyste poslouchali, tak dáme se do toho. Blues in the Night, Jimmy Lunsford.

V jazzu se vyskytuje velice široce téma lásky, že jo? Je to hlavně to před a po, jo? To musíme podstatně rozdělit. Před to je jako, že nemám ženskou, to jsou většinou blues, nemůžu najít ženskou, nebo že je opuštěný taky, to jsou taky blues. A my si dáme docela svěží záležitost, která se jmenuje Vzpomínky na tebe. To je z té části po, jo, to je jako, to už se jenom vzpomíná, tam můžete vytušit ty zážitky a takhle, že jo, ještě co já to tady plácám. Ben Webster to hraje a Ben Webster hrál na tenorový ságo, toho by jsem se měl držet muziky a ne si tady cinta teatro, jo, to je hrozný se mnou.

No, vidíte to, kdo tam hrál na to piano, to byl Morris Marlowe, to byl, no, tam ta hra se tam objevil na chviličku, docela dobrý. Karavana, to je jasný jako facka, hraje to Duke Ellington, tak tomu není třeba co dodat. Poslechněte si klasiku.

Koktejl, ano, koktejl dokonce pro dva. To je standard naprosto, že jo, klasický, a hraje to Art Tatum, teda přesněji Art Tatum Trio. Já si vzpomínám, jak tohle to jednou taky udělal Spike Jonze se svým orchestrem. V nepravidelné rubrice do jazzu ne, jsme to občas měli, že jo, to halus, jak říkají v Brně, ale to sem teď nepatří. Takže dáme si koktejl pro dva a pak se ponoříme za chvíli do poměrně dlouhý kompozice, ale to za chviličku. Art Tatum Trio.

Všimli jste si, že tam byla docela pěkná kytara a taky tam basista hrál chvílema s smyčcem a ten se jmenoval ten basista Sam Stewart. Tak teď si dáme velkorážní akci Kalibre, to má 6 minut 5 vteřin. Air Mile Special, tedy letecky, part 1, part 2, opět jako situace stejná jako u Jimmy Lunsforda, dvě strany 25 šelaku a hraje to Lionel Hampton. Mm-hmm.

Dobrý, no, ten extatický vibrafon, to byl právě Lionel Hampton. Tak se podíváme u nás, co se dělo v těch 40. letech, protože se pohybujeme, tak jak jsem se díval na ty data těch nahrávek mezi rokem 41 až 47. Z roku 42 je nahrávka malostranské skupiny, ve který byl mimo jiný Tomáš Linka. Tahle ta nahrávka je neveřejná, je to amatérský snímek na želatinový folii, takže prominete kvalitu, protože v roce 42 pochybuji, že by nějaký německý Kulturamt dovolil vydávání jazzu, jo. No, potažmo blues ještě, což to je hudba silně neárijská, no ale to tady nebudeme rozebírat, ale poslechnete si vzácný snímek.

Dobrý, z českých muzikantů si připomeneme ještě Kamila Běhounka, jeho rytmickou skupinu na hrádce Tobogán. Já to tak, to už je legální deska, já to šacuju tak na 46. Je tam, co už ten bebop je tam trošku znát, no posuďte.

Kamil Běhounek byl harmonikář, akordeonista, na rozdíl od pana Linky, který jste slyšeli předchozí nahrávce malostranské skupiny, to byl hráč na foukací harmoniku a taky otec Tomáš Linky, který ho znáte třeba z český country music. Tak co ještě si zahrajem? Jak se tak dívám na hodiny, tak asi z New Yorku už nic a nedá se svítit, čas neúprosně běží. Tyhle ty český jsem tam přihodil, abyste viděli, že jsme jak doma u nás, jako ve vlastech českých, nezaspali, že když máme to výročí republiky, tak tam musí dát taky něco českýho. Jestli dovolíte, pochopitelně, tak bychom v tom novém roku 40. let mohli zase decentně pokračovat příště. A kdo nám zahraje St. Louis Blues? St. Louis Blues nám zahraje Peter Hostaš. To je anglický muzikant a nedávno jsem čet vydal, myslím, nějaký album, teď nevím, jak se to jmenuje, ale to je celkem marginální záležitost vedlejší, jak říkáme my lingvisti. Časem kritiku, no, a že sobě kloubí ty, fúzuje ty různý styly jazzu velice hezkým a krásným způsobem a to jeho album bylo docela příznivě hodnocený. Tady hraje, jak jsem se zmínil, St. Louis Blues, hraje to jako černoch, dokonce jako Jirka Verberg, by se dalo říci. A ovšem zpívá to tak trošku po běloskom způsobu. To je taková ta zajímavá spofůze, jo. Fakt je dobrý a je to srdcovka, jo. Je to zahraný s chutí a láskou, tak jak říká Janička Koupková. Jazz práci, já se taky rozloučím a příštím starom sovi, co hraje jazz, to jsem já, se těším na slyšenou zase při spoustě dobrých jazzových melodií.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.

končinách mozkových závitů.